0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Dnes očekáváme oblačno až polojasno ráno a dopoledne místy až zataženo. Ojediněle se můžou vyskytnout také přehánky, ale to spíše na horách. Dnešní nejvyšší teploty, a to hlavně na jihu Moravy, až na 32 stupních Celsia.
0: Posloucháš Summer Party Hitrádia. Summer Party Hitrádio.
2: Hezké dobré ráno, 7:03, víkendová dvojka, konečně spolu Filip s Leou, tak hezké vstávání a samozřejmě Summer Party pokračuje dál až do dnešních 18 hodin. Calvin Harris, Shakira, to si dáme teď, hezké ráno.

0: Shakira a její Zoo. Hezké dobré ráno, 7 hodin 10 minut, 2. srpen, druhá polovina prázdnin a taky dneska poslední den, kdy vám budeme hrát to nejlepší za posledních 30 let. Summer party do dnešních 18 hodin. Spousty skvělých letních songů, tak budeme společně zase vzpomínat a tak dále, budeme si dělat radost touhle skvělou muzikou. Filipe, jaký je pro tebe typický letní song, tvůj oblíbený?
1: Já nevím, tak já mám taky to Bailando, Bailando, ale no Luna, takže to mám já. A je taky ještě zajímavý, když třeba jdete do práce jako já a vůbec nevíte, že je nějaká summer party a pak jste mile překvapeni, že se to koná. No tak mě nikdo nic neřekne, že včera se přiznám, jsem neposlouchal Hit Radio ani minutu.
0: A to normálně nemůžeš
1: ten,
0: říkat
1: a ten
0: tahle.
1: Den normálně neměl smysl pro mě, vůbec, ale vůbec. Takže jsem rád, že jsem zpátky po jednom dni a summer party, to je skvělá věc.
0: Filipku, ale summer party u nás už běží od pátečního odpoledne.
1: No, tak já jsem neposlouchala asi ani pátek, omlouvám se.
0: Takže hezké dobré ráno, já jdu Filipa zabít a vám posílám Rosé, Bruno Mars a Paté.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: A já už taky volám na našeho Filipa Lejčka, abychom si dali ranní update právě teď. Hezké ráno.
1: Ranní update.
2: Kuriozní dopravní nehodu způsobil ve Švýcarsku 87-letý řidič, jenž se s vozidlem zaklínil mezi dva domy. Když se snažil otočit v úzké slepé ulici, senior přišel o řidičský průkaz. Před dvěma lety se ze sportovního a rekreačního areálu v italském městě Reggio Emilia během jediné noci ztratilo 350 slunečních lehátek. Nyní se našla stovky kilometrů daleko na pláži v albánském Caporodone, kam jela místní obyvatelka na dovolenou. Pachatelé, kteří nábytek odklonili, se ani nedali práci, aby z něj odstranili logo italského areálu. Tradiční naškrobené košile, saka a kravaty jsou pryč. V letních vedrech je letos v Tokiu vystřídala trička a kraťasy. Kvůli vysokým teplotám řada úředníků poprvé v životě na popud zaměstnavatele odložila svou nepsanou uniformu. Ne všem se to ale zamlouvá. Kolegyním prý například vadí pohled na holé mužské nohy.
0: Ukaž nohy.
2: Já nemám moc holé nohy zrovna, ale Japonci teda ty to asi dodržujou, ale myslím si dobrý nápad, já jsem si vždycky říkal, proč se nemůžou nosit v létě místo obleku prostě nějaký formální šortky a nějaká pěkná košile, v Japonsku na to kápli.
0: Hele, můžou, protože zrovna já jsem byla teďko pár dní zpátky s naším panem ředitelem naší školy, on si kupoval nový auto a tam ti prodejci dodrží dress code a ten prodejce říká, představte si, že nám dneska dovolili mít kraťasy a ne vlastně jako to společenské oblečení.
2: Za mě rozumný.
0: Měl takový jako společenský hezký kraťasy, jako elegantní to bylo, takže ano.

0: Imagine Dragons, hezké dobré ráno. Schválně nám napište na 777937777, jaký je podle vás ten nejlepší váš letní song, který byste třeba chtěli slyšet v našem playlistu. A my tady třeba s Filipem začarujeme trošku a někomu z vás to přáníčko splníme. Takže 777937777 a já posílám legendy Bonnie M nebo Sean Paul, taky Coldplay a dáme si Istanbulin. Hezké ráno.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Dnes očekáváme mírně zataženo až polojasno. Odpoledne se můžou objevit také přehánky, ale to hlavně na horách. Odpolední maxima opět tropické, na Moravě až 32 stupňů Celsia.
0: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party.
2: Hezké dobré ráno. Michal Telo, Barabara, bere, bere, to si dáme právě teď, protože se chceme probrat a ta hudba nám dělá radost. 3 minutky po 8 pokračujeme a bude spoho, spoho, ano, jsem ti radit, bude spousty dalších skvělých hitů.
1: Konec.

0: dále vám hrajeme typicky letní song 9 minutek po 8 hodině. Hezké dobré ráno, je neděle 2. srpna. Každopádně, přátelé, kamarádi, my tady máme od vás spousty zpráv, protože jsme se vás s Filipem dotazovali, jaký je podle vás ten nejlepší letní song, který ve vás vyvolává takové ty emoce, radost, chuť zpívat, tančit. Ty písně jsou nesmrtelné, opakuje se nám tady třeba Underworld. Pamatuješ si, Filipe?
1: No tak já se to nevybavím, bo třeba bych nějakou ukázku, tak já si to pak vybavím.
0: To je takový to ble, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da.
1: Jo, to už vím, jasně. Sice ta ukázka o tebe teda byla docela hrůzostrašná, ale poznali jsme to, si myslím, všichni.
0: Nebo tady Mojo Lady, taky se tady opakoval tenhle song.
1: Lady, hear me tonight, jo, to je dobrý.
0: Fun Factory, 24/7, DJ Bobo, everybody. A nebo se nám tady taky opakuje několikrát česká kapela s názvem Verona. A to by bylo, abychom si je nezahráli, a jeden z jejich nejúspěšnějších songů za poslední dobu. Takže Verča Stýblová, Petr Fider, Verona, na mě nečekej právě teď.

0: Miles Smith, Nice to meet you, čtvrt, nebo minutka po čtvrt na devět, dneska mi to mluvení moc nejde. Já jsem včera zpívala na svatbě a jsem pořád taková rozjuchaná, tak mi to promiňte, protože vidíte, že všechno jede živě, Filipe, zachraň mě.
1: Filip tady snídá, no, protože já jsem přesně čekal, když kolegyně vidí, že ještě žvíkáte snídaně, ale...
0: Já to neviděla.
1: To je pravda, protože my tady máme monitor a my si vidíme jenom do očí, a ne to. Ale tak už jsem to jako si dál, já doufám, že i vy třeba snídáte, už dáváte si něco dobrýho. A ne jako já jsem si třeba koupil tady prostě vídeňský párky, 5 kusů, že je toho moc. A o 10 minut později jsem to všechno snědl, včetně 2 bagetek.
0: A jaká je třeba taková typicky letní snídaně?
1: Letní snídaně?
0: Já bych řekla sezónní ovoce s nějakou kaší, jogurtem, tvarohem, něco takového, taková zdravější varianta.
1: Třeba. Nebo mača.
0: Já bych si dala čajíček. Já nemačuju, ani nekafuju, nebo nekávuju, ale jaká je třeba ideální letní snídaně? Podle našich posluchačů, dejte nám vědět, na čem si pochutnáváte a my vám k tomu pošleme třeba Texas, Summer Sun, anebo J-Lo a Pitbulla. To je dobrá kombinace.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro...

J-Lo, y'all do sad.

0: obyvatelé malé obce v americkém státě Colorado si celou noc lámali hlavy, který loterijem to ve vsi celou noc troubí klaxonem v autě. Ráno se však ukázal, že šlo o medvěda, který si vezl do jednoho z tamnějších aut, ale už se nedokázal dostat ven. 45 kilometrů z Budapešti do města Vác projel prezident maďarského cyklistického klubu Gábor Kürti na kole korytem Dunaje. Důvodem je to, že hladina řeky je v Maďarsku rekordně nízká, tak se mu povedla tahle neobvyklá věc. Hasiči z Kansas City vyjížděli v půli července ke značně neobvyklé záchraně. V odpadní nádrži mobilní toalety, tedy v Tojtojce, totiž uvázel muž a strávil tam zhruba 8 hodin. Později vysvětlil, že mu dovnitř spadla lahev s limonádou a chtěl ji vylovit. Tam tedy já osobně nechápu, když by mi spadla lahev s limonádou jako do záchodku, tak by mě asi nenapadlo to vylovit. No, Američani jsou taky zvláštní stvořeníčka.
1: People, jsou šťastní lidé a my jsme taky šťastní lidé, protože vás máme a máme práci snů a baví nás to tady s váma, se všema, tak si to pojďme zahrát. Mr. President.

0: Hezké dobré ráno. Za pár minutek tady bude dopoledne a je důležité vám připomenout, že i dneska bude narozeninová ruleta s nezapomenutelným zážitkem a taky hit, který se vyplatí. Pokud nevíte, o co se jedná, mrkněte na web hitradio.cz, tam to všechno máte. A samozřejmě spousty skvělých letních hitů, jako Za moment, Roxette, Lost Frequencies, a nebo Pedro, takovej můj nejméně oblíbený letní song, ale já vím, že vy ho milujete.
1: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
2: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
1: Začneme očistnou koupelí nohou.
2: Následuje relaxační masáž.
1: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
2: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
1: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
4: Mirá,
3: Rybičky, Hrady.cz. 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna.
4: Migové,
3: Harley,
4: Xindle X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Maxi, kdo vybírá podlahu?
1: Ty.
0: A kdo ji položí?
1: Já.
0: Super, jedeme do Baumaxu.
2: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
0: Luxusní vzhled.
2: Snadná pokládka.
0: Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Třebíče. Už 4. a 5. srpna ožije podzámecká niva v Třebíči rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo legendární Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásnou neděli 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Po další uzávěře ve Vysokých Tatrách otevřela populární turistická stezka. I ve slovenských Velehrách je v plném proudu letní sezona. Spolu s přívalem turistů ale zároveň častěji dochází k úrazům. Horští záchranáři důrazně doporučují, aby lidé nepodceňovali přípravu, nepřeceňovali svou kondici a vždy si ověřili předpověď počasí. Česká republika je u zahraničních cestovatelů čím dál oblíbenější. Podle nové zprávy vyhodnocující nárůst rezervací letů v předchozím roce zaznamenala ze všech evropských zemí nejrychlejší růst. Podle analytiků se jedná o změnu v chování cestovatelů, kteří se pomalu odklánějí od nejnavštěvovanějších destinací na jihu Evropy a hledají kvalitní městskou turistiku a také autentické zážitky. A pojďme také na sport. Český brankář Lukáš Horníček definitivně míří do Newcastle United. Reprezentační fotbalový gólman, jenž byl dlouhou dobu spojován s odchodem z portugalské Bragy na prestižnější evropskou adresu, v sobotu v odpoledních hodinách prošel zdravotní prohlídkou a následně podepsal smlouvu. Tradičního účastníka Premier League vyšel zhruba na 30 milionů eur, tedy asi 726 milionů korun a stal se tak historicky nejdražším českým brankářem v historii. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Co takhle vzít děti a vyrazit na prohlídky se zámeckou paní do Polné na Jihlavsku? Dozvíte se tam, jak se žilo šlechtě v dobách Zachariáše z Hradce. S Kateřinou z Valčtejna uvidíte sklepení, historické sály i další zajímavá zákoutí. Prohlídky se konají vždy v 10.30, 13.30 a v 15 hodin. Z Jihlavska Markéta Báťová.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
10: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, dopoledne místy až zataženo, ojediněle se mohou vyskytnout také přehánky, ale hlavně na horách. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 30, na jihu Moravy může být až 32 stupňů Celsia.
9: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
11: Pokračujeme, nezastavujeme 3 minutky po 9. Krásné nedělní dopoledne, 2. srpen, narozeninová ruleta čeká na někoho z vás a taky Luna Bailando, ale předtím si dáme ještě tuhle skvělou pecku.

0: Luna Bailando, jeden z nejoblíbenějších letních songů našeho Filipa Lejčka.
1: No, oblíbený asi nevím, ale naskočí.
0: Ty jsi ho zmiňoval.
1: Ne, já jsem ho zmínil, protože ty jsi vlastně říkala, co mi naskočí jako letní hit, tak není úplně můj oblíbený, ale naskočí mi tenhle, takže rozhodně mi připomene léto a nikdy vlastně nezaviní špatnou náladu.
0: Tak já tobě a našim posluchačům, kteří milovali 90-kové boybandy, udělám radost, protože ty jsi takový člověk, který miluje ty boybandy jako Backstreet Boys, NSYNC. Tak co říkáš na partičku Worlds Apart? Everlasting Love, kapela 90. let.
1: Je tahle, no tak to je něco podobného, tak to je něco pro mě. Já si právě říkám, že jsem se neměl narodit jako dívka, spíš když mám rád tyhle ty jako NSYNC, Backstreet Boys a tak. Měl jsem rád i Lunatic samozřejmě. Něco je špatně se mnou.
0: Ne, jsi naprosto v pořádku, prostě máš rád hudbu, je ti jedno, jestli to je dechovka, country, nebo jestli je to český band, zahraniční band, girl band. Prostě to je jedno, ty máš rád všeho chuť. Každopádně doufám, že vám uděláme velkou radost. Protože tahle kapela třeba byla jedna z mých takových nej, kdy jsem jejich plakát měla nalepený u postele společně s Hanson, Backstreet Boys, NSYNC, milovala jsem Justina Timberlakea. Tak to by bylo, abych tam neměla ještě Worlds Apart. Milovala jsem je, prostě ještě Bozone, že jo? A Take That, Ježíš Maria, těch bylo. Typický letní song Everlasting Love, jo. Ten rozhodně v našem playlistu chybět nesmí. Taky budou One Republic, tak buďte s námi. Hezké dopoledne.

0: podpořit gravitaci v unikátním a jediném zážitku svého druhu v České republice a zasoutěžit si v naší narozeninové ruletě, tak volejte 800 937 937 a to právě teď.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si a my jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Tak já se ptám, koho máme na telefonu? Halo, halo.
1: Dobré dopoledne, ta Lucka.
0: Ahoj Lučko, jaký máš plány na víkend, nebo jaký jsi měla víkend, dovčaňáka, prázdniny?
1: No to už máme trošku za sebou, takže teď koním tak nějaký úklid a pohoda doma.
0: Dobře, co se bude dneska baštit u vás doma?
1: Dneska budou těstoviny zapečený, takže...
0: To má rád Filipek, slyšíš to Filipe, jo? Italská kuchyně,
2: je,
0: těstoviny.
2: Italská kuchyně, tak to já se nastěhuji rovnou.
1: Jo, jasně, není problém.
0: Prozrať nám, kdo má ve tvém okolí narozeniny měl nebo bude mít.
1: No, tak měli jsme tady dvě osoby, byl to synovec, ten měl 29.12. narozeniny a netest, tam měla 21.23., ale spíš teda pro toho synovce.
0: Takže 29. Dobře, jdeme na pravidla. Zahrajeme tři hudební ukázky z 29. Na tobě bude jednu z těch ukázek si vybrat. Pakliže si nevybereš, tak hrajeme automaticky tu třetí. Jsou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád právě v den narozenin tvého synovce. Jdeme na to?
1: Ano, určitě.
0: Tak roztáčíme kolo právě teď. Los del Rio Macarena. Chceme nebo ne?
1: Dáme asi další.
0: Dobře. A roztáčíme kolo po druhé. DJ Bobo Everybody.
1: Já si myslím, že to dáme, že to by se mohlo líbit.
0: Jo, dobře, takže necháváme DJ Boba. No a na tobě teď je, aby si mohla popřát cokoliv máš na srdci. Pojď na to.
1: Tak já bych našemu Honzíkovi chtěla popřát hlavně zdravíčko, protože měl takovou nepříjemnou nehodu a teďko je trošičku vyautovaný, co se týká prázdnin, tak hlavně, ať se mu to rychle zahojí.
0: Co se mu stalo?
1: A může zase běhat. No, měli trošku kolizi s pejskem a ten mu přelomil stehenní kost.
0: Ježiši Kriste, jak se to podařilo, že pejsek přelomí stehenní kost.
1: No, tak on je to kangal, takže to je takové, já tomu říkám My Little Pony, takže trošičku a běhali spolu a on prostě mu napálil do nohy a tak
0: a
1: to nějak bohužel
0: stalo. A brouček, tak přijeme brzké uzdravení.
1: Ne úplně prýma prázdniny, tak ať hlavně, ať se mu to co nejrychleji zahojí a může zase zahojí. Běhat a skotačit.
0: Jenom to chce chviličku čas. A právě když jsme teda u toho skotačení, tak my tady dneska máme opravdu nezapomenutelný zážitek od firmy Na zážitky, protože když jsme teda u toho běhání, co takhle, zaběhat si třeba po střeše domu, zdi, baráku, jako Spider-Man.
1: No tak to je paráda.
0: Máme tady totiž zážitek téměř v hodnotě 3000 korun a je to House Running z mrakodrapu v Praze, což znamená, že pokoříte gravitaci v unikátním jediném zážitku svého druhu v České republice a vlastně House Running vás vtáhne do takového netradičního pohybu po stěně mrakodrapu a překvapí pocitem kontroly, svobody a takové té euforie, že opravdu budete takový Spider-Man nebo Spider-Manka.
1: Tak to je brutál teda.
0: No, je to fakt jako jedinečný zážitek, jsme jediný v České republice, kdo to tady takhle má. Takže je to naprosto skvělý. My jsme měli možnost si to vyzkoušet, přiznám se, že já jsem se tak bála, že jsem do toho nešla, ale moji kolegové z rádia do toho šli a bylo to prý nezapomenutelný. Já jsem tak zůstala na zemi a pozorovala jsem to. Takže myslím si, že kdo fakt to chce pokořit a překonat, tak určitě to stojí za to. Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to
1: určitě
0: poslat. No
1: určitě.
0: A DJ Boba posíláme teď. Měj se krásně.
1: Taky krásný den, mějte se.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Maroon 5, Memories. Za 3 minutky, 3:45 aktuální čas. 2. srpen, polovina prázdnin, ale summer party pokračuje až do dnešních 18 hodin. Před námi Shaggy, taky Pharrell Williams, Ava Max, anebo The Sound of Silence.
1: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
1: firmanazážitky.cz.
5: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, ojediněle se můžou vyskytnout také dešťové přehánky, a to hlavně na horách. Odpolední maxima, to hlavně na Moravě, až na 32 stupních Celsia.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
2: 3 minutky po desáté, Coldplay, Little Sims, Burna Boy nebo El Profesor a teď Bongo Cha Cha Cha. Typický letní song, Summer Party až do dnešních 18 hodin, tak rozhodně nikam neodcházejte a naopak, zůstaňte s námi.

Pokud ve svém okolí máte hit, který vám okamžitě zlepší náladu a na našem webu hitradio.cz jste ho nominovali, tak jakmile ho uslyšíte během dnešního našeho vysílání do 13. hodiny, ať už se mnou nebo s Káťou, tak potom volejte na 800 937 937. Vy jste nám psali vaše hity, které vás při poslechu rozhýbou, roztančí a tak podobně. A o co hrajeme? Dvouměsíční členství ve Form Factory, takzvaně hit, který se vyplatí. To znamená crossfitový box, kde trénuje parta lidí, co si chtějí sáhnout na dno. To by mohl náš Filip třeba. A posunout se dál, taky neomezený vstup na skupinové lekce, profesionální trenéři po ruce a přístup ke kompletnímu vybavení boxu na celé 2 měsíce. Udělat něco pro sebe, cítit se dobře, vypadat skvěle, to je příjemné s užitečným. Takže prosím vás, hit, který se vyplatí, 2měsíční členství ve Form Factory. Takže kdo jste se ještě nenominoval a nenapsal, tak honem honem, web hitradio.cz až do 13. hodiny, a pokud během našeho vysílání ten svůj song se vzkazem uslyšíte, tak pak už stačí jenom zavolat. Do té doby další skvělá taneční pecka Summer Party pokračuje do dnešních 18 hodin. Robin Schulz a jejich Sugar právě teď. A taky bude Desiree.

0: Desiree. Hit Radio s váma. Taky Lea s Filipem. Hezké dopoledne. Úsměv na tváři, k tomu skvělá muzika. To je přesně Hit Radio Summer Party do dnešních 18 hodin. Za chviličku vešli Arms, ATC, anebo taky tahle skvělá věc. Faruko, Pepas, tohle taky bude. A ještě mnohem více muziky. Tak rozhodně zůstaňte s námi a pokud se chystáte dneska grilovat nebo něco podobného, my se vám o ten playlist na tu zahradní pártošku postaráme.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Pozitivně laděný song Farouko Pepa z Hit Radio s vámi minutku po půl jedenácté, hezké dopoledne. Před námi je předělávka cover verze originálního hitu od Toto Afrika. A myslím si, že se máte na co těšit. Originál zní takhle. A ta novodobější předělávka takhle. Karl Wolf, Afrika. Tak tohle bude právě teď, ale dáme si to hezky od začátku.

0: Alanis Morissette. Ironic. Máme rádi. Za chviličku Offenbach, Norma Jean Martin, Gustavo Limo, taky George Ezra, Madonna, La Isla Bonita. A pokud chcete slyšet váš oblíbený song na přání k vaření, tak si o něj pište právě teď. Můžete na můj Instagram Lea Giongiosi nebo na 777 937 777 a napište nám, co dneska budete vařit, baštit, grilovat, péct a tak podobně. A my vám po 11. hodině, kdy 60 minut budeme hrát jenom podle vás, zahrajeme co nejvíce vašich hudebních přáníček.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena. Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady CZ. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
3: Michové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia Vysočina.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Dnes očekáváme jasno až polojasno odpoledne také s dešťovými přeháňkami. Teploty ale budou i tak příjemné mezi 25 až 32 stupni Celsia.
0: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
2: Hity na přání k vaření startují právě teď, když 60 minut budeme hrát jenom podle vás. Tak si pojďte napsat o nějakou vaší letní pecku, kterou byste rádi slyšeli. Třeba podobnou, jako bude teď. On the beach.

0: Přišlo nám tady hudební přáníčko, protože hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Ahoj Lonko a Filipe, dneska vařím, co dům dá. Prosím, zahrajte nám cokoliv od Shape Shifters, protože vždycky, když slyším tenhle song nebo tuhle kapelu, tak se vrátím zpátky do mládí a hlavně na léto. A když hrajete teda ty letní hity, tak tohle by nemělo chybět. Co tomu říkáš, Filo?
1: No, je to báječný seskupení Shape Shifters vůbec, tak jsou takové, nebo je to alias britského domácího producenta Simona Marlina, takže není to úplně ta kapela, ale DJové umějí jako taky navodit perfektní atmosféru a my chceme, aby se vám vařilo skvěle, tak jdeme na to.
0: Takže dobrou chuť a tady to máte. Taky budou One Direction, o který se napsala Lenka z Hradce Králové. No a co bude dál, o tom rozhodujete vy. 777 937 777 nebo můj Instagram Lea Gion Giosi, anebo Filip Lejček.

One Direction ve čtvrt na 12 aktuální čas, hezké dobré dopoledne, hrajeme dál hity na přání k vaření. Píše nám tady Káťa, krásnou neděli Leonko a Fildo, vaříme bramborovou kaši se smaženým sýrem a rajčatovým salátkem. Moc prosím o jakoukoliv píseň od Phila Collinse, moc děkuji Katka. Káťo, tak slibuju, že Phil konec bude, dáme třeba Another Day in Paradise, taky bude Bob Marley a možná dáme i něco letního, podíváme se tady ještě, co nám někdo z vás napsal a doplníme to. Každopádně pište si dál.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Podle vás Bob Marley, Sun is Shining, hezké dobré dopoledne, hity na přání k vaření, jinak tomu nebude ani teď, protože napsala nám tady Péťa. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám Venga Boys, We are going to Ibiza, protože se tam s kamarádkou za 14 dní chystáme. A zrovna teď jsme v práci obě dvě a posloucháme vaše hit rádio. Hrajete fakt super, bylo by to pro tebe i tvýho kolegu Davida. Hello, už jsi zase David. A pro všechny posluchače hit rádia.
1: To začíná mít teda tady akorát tak dost, jo, takže já odcházím. Ne, přátelé, my si z toho vždycky máme legraci, já se jmenuji nově Filip David, takže mě neurazí. Můžu to třeba, ještě si můžu se jmenovat Filip David a Roman ještě. A Roman, to by ke mně nešlo, viď?
0: Ne.
1: David je dobrý, takže Filip David, to je jedno, my jsme rádi, že nás posloucháte.
0: My víme totiž, koho naši posluchači myslí, že jo, jestli napíšou Davida nebo Filipa, seš to prostě vždycky ty.
1: Tak jak jsem říkal, my s Davidem jsme fotbaloví nadšenci, takže my jsme vlastně jeden tým. Třeba David poslouchá, tak ho zdravím taky.
0: A Venga Boys posíláme za vámi. Hello party people, this is Captain Kim speaking.

hity na přání k vaření v plném proudu i v neděli 2. srpna. Doufám, že se máte krásně. Podle toho, co píšete, tak si dneska necháte hodně chutnat. Grillujete.

0: Pechová, já se s vámi výjimečně loučím o něco dříve, frčím zase o dům dál a budu se těšit příští týden. A nezapomeňte zítra vstávat s naší snídaní šampionů. Tak čau.
1: Hit Radio Vysočina. Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
3: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
2: Začneme očistnou koupelí nohou.
3: Následuje relaxační masáž.
2: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
3: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
2: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne také místy přehánky a co se týče teplot, ty odpolední od 25 do 32 stupňů Celsia.
0: Posloucháš Summer Party Hitrádia. Summer Party Hitrádio.
2: Je to tak, Summer Party samozřejmě pokračuje. S vámi už Kateřina Pechová, máme 2:40. Dobrou chuť k obědu a doufám, že jste ready. I to nedělní odpoledne pořádně rozjet. Teď Mike Candice, jdem na to.

Důležitá připomínka, ani Řím nebyl postaven za den. Morčí bav, éteru Hit Rádia. Krásné poledne, dobrou chuť k obědu, 8 minut po 12. Summer party v plném proudu. Ano, až do dnešní 18. hodiny, což tady budem spolu, nás čekají ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. A takhle, důležitá věc, taky u vás sprchlo? Taky jste si užívali ten noční a ranní čerstvý vzduch? Já se přiznám, že moc to neumím kvůli hluku, ale normálně jsem spala s otevřeným oknem. Bylo to skvělý. Bylo to skvělý, taky doufám, že i vám se poštěstilo malinko se schladit. No a malinko na chvilinku i zvolníme. Jo, summer party, jasně, jo, super hity nás čekají, ještě se zavlníme, ale teď lehce zpomalíme společně s Nickelback.

Taylor Swift s námi v éteru Hit Rádia. No pozor, pozor, ano, protože vy určitě víte a určitě s námi hrajete hit, který se vyplatí. To znamená, že na našem webu hitradio.cz registrujete song, který vám vždycky zvedne náladu. Song, který slyšíte a úplně hu-hu, chápete mě, víte, co tím myslím, výborně. No protože aktuálně je ve hře dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Form Factory. To není jenom posilovna, to je prostě místo, kde máte super komunitu lidí, máte tam skvělý trenéry, který vám pomůžou, ukážou co a jak, takže na to prostě nejste sami. A pojďme si říct, že to bývá u cvičení naprosto zásadní. A ano, tenhle dvouměsíční vstup je stále ve hře. To znamená, že pokud jste nominovali svůj song na hitradio.cz, tak doporučuji nastražit uši, jo, dobře poslouchat, protože je dost možný, že zazní každou chvíli. Tak buďte ready, jo, jo, protože jakmile ho uslyšíte, musíte volat sem do studia na 800 937 937. Tak držím pěsti. No a k tomu další letní hity za chvilku už třeba Passion Fruit nebo Nico Santos.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio, tady bude jen

0: Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Light, to je Nico Santos, Féteru Hit Radio. No ano, zazněl výherní song a bylo to MIG 21, snadné je žít. A tenhle song zlepšuje náladu. Verče, Veru, ještě jednou ahoj, jak se máš?
1: Ahoj, jak se mám skvěle, i když jsme u teple, protože do vás jim v oběd a je mi u toho neskutečný horko.
0: No já slyším, že tam máš docela rušno, ta, asi tam nebudeš sama, veď?
1: Ne, ještě tady mám malý dítě.
0: A to je vždycky ještě větší legrace, je to tak?
1: Jo, ano.
0: Veru, vzpomeneš si, co ty jsi nám napsala za vzkaz k tomu songu?
1: No, napsala jsem vám, že první půlku léta jsem se trošku přejídala, ale tak, byli jsme na dovolený, tak ono to k tomu spádí. No a druhou půlku léta bych se chtěla trochu věnovat i sama sobě a cvičení a manžel teda by se ke mně rád přidal, takže to no vezmem takhle ve dvou.
0: No tak to je ale perfektní, to je vždycky ta motivace o dost lepší a snažší, že jo?
1: To jo, no vedou se to lépe táhne.
0: Přesně tak, no tak Veru, mám pro tebe skvělou zprávu, protože tím, že se stihla zavolat, tak je dvouměsíční vstupné do CrossFit Gymu Form Factory, samozřejmě tvoje, tak jenom prosím tě, až půjdete poprvý, napíšeš nám, jak se ti to líbilo, jak jsi to užila, jak moc to bylo těžký?
1: Určitě.
0: Super, Veru, ještě jednou moc gratuluju a užij si i tu druhou půlku léta, prosím, jo?
1: Tak jo, díky moc.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: Je to je vždycky taková radost, dámy a pánové. No, a vy si taky můžete trošku protáhnout pérka. Co říkáte?
2: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
0: No a do uší teď nejnovější song Marka Ztraceného Obuj si mé boty. Jdeme na to. Hezké odpoledne.
3: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Summer Party v plném proudu CNC Music Factory právě teď za námi. Přeju vám krásné nedělní odpoledne, jo, je to tak, že tady zase neděle odpo, ale to se nedá nic dělat, hele, to je v pohodě, jo, vy to zvládnete. A navíc, na dnešek se malinko ochladilo, ačkoliv pokud zrovna vaříte, tak je vám asi horko, tak držím pěsti, ať to trvá jenom chvilku, to vedro. A pojďme si říct, že prostě s těmi nejlepšími hity za posledních 30 let, to i tak bude dobrý. No a tohle to už je legenda. Headway, What is Love, k tomu taky Master TJ nebo Rose a Bruno Mars.
1: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
2: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
3: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
2: Začneme očistnou koupelí nohou.
3: Následuje relaxační masáž.
2: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
3: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
2: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oáza-klidu.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Dneska oblačno až polojasno, místy zataženo, jediněle se stále může vyskytnout slabý déšť nebo přehánky, večer ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 24 až 29, na severovýchodě kolem 22 a na jihu Moravy až 32 stupňů.
0: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
1: Je to tak, slavíme polovinu léta, vy rodičové, co odpočítáváte, až vaše dítka zase půjdou do školy. Blíží se to teď další letní song Mark Korn a Semitu Ragagabam.

Chainsmokers společně s Coldplay dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. No a doufám, že máte krásný den. To není vždycky úplně jednoduchý, jo? Protože vždycky se najde nějaká blbost, která vám ten den zkouší zkazit. No a o tom je vlastně i song, který nás teď čeká. Stojí za ním legendární, fantastická, jedna z nejslavnějších kapel světa U2. To asi znáte. No a tenhle song je o hledání radosti a naděje i v momentech, kdy se to zdá úplně nemožné. Jo, kdy to vypadá, že to prostě nejde. Ne náhodou ten song získal 3 ceny Grammy, jo, včetně prestižních píseň roku a nahrávka roku, což získat zároveň je poměrně náročné. Takže pokud náhodou ještě nemáte úplně nádherný den, tak doufám, že díky YouTube to půjde Beautiful Day právě teď do vašich uší.

0: Cyril a Stumbling, posloucháte Hit Radio. Summer party v plném proudu, doufám, že si to užíváte, přeju krásnou neděli. Ideálně s nohama nahoře, ačkoliv je mi jasný, že to tak úplně nejde. Ale nás čeká další, velmi vyletněný song. Song, který všichni znáte. Ten původní pochází z roku 82, jo. Text asi neznáte celý, protože je italský, ale minimálně část z něho určitě dokážete improvizovat. Taková velmi, velmi italská záležitost. Albano a Romina Power, Felicita, jo. No a tenhle song loni dostal nový kabát, a to od Gabriho Ponte. No a když pojedete do Itošky, tak tam na to paří úplně všichni. Felicita a Gabri Ponte už za chvilku, k tomu Salt and Pepa nebo Shabuzi.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

tohle je Šabuzi, posloucháte Hit Radio. Krásné letní odpoledne, neděle 2. srpna. Ano, už jsme takhle daleko v srpnu, neskutečně to letí a zvlášť z naší summer party. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let, jo. Teď nás čeká song, kterýmu je sice už neuvěřitelných 22 let, což moc nechápu, jak se stalo, ale stala se v podstatě jedním z nejvýraznějších takových klubových songů a hymen první dekády 21. století. Bodovala v rádiích, v hitparádách. No a do dneška je tenhle song synonymem pro bezstarostnou víkendovou atmosféru. A to se vlastně k dnešku docela dost hodí, že jo? Neděle, nic nedělání, víkend, pohodička. Tak jdem na to, Michael Gray a The Weeknd, užijte si to.

No Mercy a Where Do You Go, jste s Hitradiem. Krásné nedělní odpoledne všem, za chvíli 3:15. No a my si dáváme summer party až do dnešních 6 hodin, to znamená ještě 4 hodiny a 20 minut. A ano, ještě spoustu skvělých songů nás čeká. Klasická klubovka Robin S. Show Me Love, k tomu Enrique Iglesias nebo Shakira.

0: taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Dneska nás čeká oblačno až polojasno, místy až zataženo, ojediněle se může vyskytnout ještě slabý déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnost ubývat a později místy až do vyjasnění. Nejvyšší dnešní teploty 24 až 29, severovýchod kolem 22 a na jihu Moravy až 32 stupňů.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
1: Je to tak, Summer Party stále běží. S vámi Kateřina Pechová, máme 2 minuty po 14. hodině a doufám, že jste na další hodinu těch nejlepších letních hitů za posledních 30 let opravdu ready. Teď tu máme jedno Ferrari, James Hype a Miggy De La Rosa, tak jdem na to, hezké odpo.

společně na Hit Radio. A před námi teď single, který, prosím vás, takhle. Zpěvačku Anastasiu už dneska všichni skvěle známe. No a tenhle song byl její první. A rovnou, nejúspěšnější, rovnou se proslavila díky němu po celém světě. Když lidi uslyšeli ten její enormně silný, nádherný hlas, tak si nejdřív mysleli, že to je nějaká černošská soulová diva, protože, pojďme si říct, Anastasia má neskutečný hlas, jakože neskutečný. No a zrovna tohle je song, ve kterým ho naprosto skvěle pouští ven, jo? Tam se nikdo nedrží zpátky. Já vždycky říkám, že to je song, u kterého, ať už zrovna uklízíte, jo, nebo jedete autem, nebo potřebujete jenom upustit páru, tak právě tenhle song je na to úplně ideální. A nevadí, že neumíte zpívat, já taky ne, to je v pohodě. Ale to, že si to užijete, stejně s tou její energií, věřte mi, bude vám líp. Takže jdeme na to, dámy a pánové, vyčistíme si hlavu a taky hlasivky pěkně před tím novým týdnem. Anastasia, I'm out.

0: tak tohle už je taky legendární věc, že jo? London Beat, I've been thinking about you. Krásné odpoledne z Hit Rádia, máme 14:15 a takhle, summer party pokračuje, nezastavujem, jo? A já věřím, že jste si alespoň trošku o víkendu odpočinuli. Možná je to lež, tak se když tak omlouvám. Ale já jsem si říkala, že bychom se mohli malinko zahýbat. A jeden tanec je takový, který si myslím, že už spoustu let známe úplně všichni. Jo, minimálně si pamatujeme pár pohybů z toho. Schválně, jestli vám to naskočí, jo. Tak co, už vám lítají ručičky? Last Ketchup a Serehe, to si dáme už za chvilku, k tomu DJ Bobo nebo One Republic, tak buďte s námi. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle jsou One Republic, vy posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne přeju, přesně 14:30 právě teď. A Summer Party pokračuje. Je to tak, až do dnešní 18. hodiny si spolu dáváme to nejlepší z letních songů za posledních 30 let. No a často je to ze zahraničí, často jsou to italský songy, často jsou to španělský songy. Ale jako my to taky umíme. Jo, a před námi je právě song, který je v podstatě takovou neoficiální československou letní hymnou. Jo, prostě je. Až ho uslyšíte, tak budete přesně vědět proč. Je to ten song, který tady hrál v podstatě na každý beachový party, jo, prostě jo, donutí vás to zvednout ruce nahoru a určitě to znáte, možná i kdybyste nechtěli, tak to znáte nazpaměť. Tomu songu je mimochodem už 14 let, což vám bude připadat divný. Znalci už vědí, ano, Ego a Robert Burian, Žijeme len raz, právě teď.

Rihanna a Umbrella, posloucháte Hit Radio. No, v následujícím týdnu opět úplně deštníky potřebovat nebudem, maximálně, že je použijete jako slunečníky, opět se nám mají vrátit vedra. Možná už jsme si na to skoro i zvykli, ale dobrá zpráva, summer party stále pokračuje. A jestli patříte mezi milovníky tepla a milovníky třeba dovolených a toho, že můžete jen tak vyrazit přes den k vodě a je vám tam fajn, tak další song je pro vás všechny, který to takhle máte, protože se jmenuje Endless Summer, to znamená nekonečný léto. Co? Chtěli byste? Já si trochu jo. Možná v kombinaci s jarem a podzimem, co? Oceana už za chvilku, Robbie Williams nebo Black Eyed Peas.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: V noci bude jasno až polojasno, teploty nejnižší 19 až 14 stupňů a potom zítra nás čeká jasno až polojasno, odpoledne se může tvořit oblačnost, ojediněle se vyskytnou taky přeháňky nebo bouřky, nejvyšší teploty už opět tropické 31 až 30 stupňů a na jihu Moravy až 39.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
1: Je to tak, další hodinka těch nejlepších letních hitů za posledních 30 let. Jste na to ready? Jo, já doufám, že jo, že si to užijete, užijete si to i přesto, že nás opět čekají tropy, protože tohle je to nejlepší. Ne, fakt, tyhle letní songy, to je prostě top. Robin Schulz a Tom Walker, Sun Will Shine.
2: It's

One More Time Highland. Krásné odpoledne z Hit Rádia. Na krásnou neděli, summer party v plném proudu a teď nás čeká song, který 100% znáte. Možná jste ho ale nikdy neslyšeli celý. To je song z roku 2019, prosím vás. Ten song vyšel dobrý, nic zásadního. A po 18 měsících toho, co byl venku, což je rok a půl, se stal naprostým megahitem. To je zajímavý, že? No je to jednoduché, protože v dnešní době stačí, když se vás všimne někdo na TikToku nebo Instagramu, že jo? No jo. A tenhle song si právě popularitu získal díky těmhle platformám, kde se stal v podstatě nejpoužívanější skladbou pro podbarvení letních videí. Takový to, tady jsem byl na dovče, jo, tak to tam dáte. Nebo takový ty veselý momenty, který v létě zažíváme. Možná už začínáte tušit, jo? Takže ano, je to tohle, jo? And it feels like summer. Všichni jsme to slyšeli 100krát. Dobře, 100 000krát, ok. V době největšího rozmachu s ní lidé vytvořili 10 000 videí denně. To je hustý, co? No, tak si ho teď dáme, ne? Something in the water made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile. Like your smile.

Skupina Jelena Magdaléna právě teď v éteru Hitrádia. Krásné odpoledne. No krásné a hlavně vyletněné, že jo, co si budem, trošku se nám ochladilo, bylo to příjemné, dneska v noci ještě bude fajn, tak si vyvětrejte a od zítřka už opět větrat nebudem, ale to nevadí, my to zvládnem. Prosím vás, důležitá zpráva, já vím, že je zítra pondělí a může to být náročný, jo, se s tím smířit, ale pondělí znamená snídaně šampionů, nejenom Jasmin, Michal a Davida, ale taky to znamená rychlou pětku. To je ta skvělá soutěž, kde stačí na pět rychlých otázek, pětkrát rychle odpovědět. No a pozor, tentokrát si můžete boostnout svoji ranní rutinu a vyhrát balíček, díky kterému se budete cítit skvěle od hlavy až k patě. Každý den soutěže hrajeme o Hair Booster Herbarium od Tomáš Arsov. Kompletní péče pro podporu růstu vlasů a jejich dlouhodobou kondici. A to není všechno. Ne. K tomu ještě unisex parfém Sandalwood Violet Leather. A takhle. Kdo má rád, a myslím, že jsme skoro všichni, vůni santalového dřeva, tak z tohohle budete hotoví. Tak nezapomeňte, už zítra ráno další rychlá pětka. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I... A když jsme u té pětky, tak už za chvíli Mambo No. 5 a Lou Bega.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: slíbený loubek v Eteru Hitrády a hezké odpoledne. No a takhle. Dneska, tento týden už jste se podle mě všechny důležité věci dozvěděli, jo? Tak pojďme si dát jednu takovou úplně zbytečnou, co?
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva týdne. Co jste ještě před týdnem nevěděli a vlastně to vůbec nevadilo.
0: Cvrčci fungují jako přírodní teploměr. Spočítáte jejich cvrlikání za 25 sekund, vydělíte to třema a přičtete číslo 4. Hotovo. No, nebo se koukněte na teploměr.
1: Nejzbytečnější zpráva týdne. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

vyletněná záležitost Shawn Mendes a Camila Cabello Féteru Hitrádia. Krásné nedělní odpoledne všem, za chvilku 3:15. Já vím, vždycky jak ta neděle se tak jako pomalu, ale jistě chýlí takhle k tomu jako pozdnímu odpolední, k tomu večeru. Tak to začínáme cítit, co? Jak se ten nový týden pomalu, ale jistě blíží. Ale to nevadí, stále ještě nám zbývá přes 2 hodinky naší summer party. No a fakt vám ještě máme spoustu věcí, co nabídnout, takže za chvíli třeba Shaft, Madonna nebo Khaled.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: V noci nás čeká jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblasti oblačnosti se mohou ojediněle vyskytnout i přehánky, nejnižší teploty 19 až 14 stupňů, no a přes den nás už čeká opět tropická, bude jasno, polojasno, nejvyšší teploty 31 až 36 a na jihu Moravy až 39 stupňů.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
1: Je to tak, jedeme dál, ještě dvě hodiny summer party před námi. S vámi Kateřina Pechová, doufám, že si ty letní songy pořádně užíváte. Čeká nás totiž další, tohle je Alexia.

Temper City a Self Aware v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne, Summer Party stále samozřejmě s námi, ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. Čeká nás song, který se proslavil, v podstatě tu globální známost, získal díky závěrečné scéně a tím, že se dostal do oficiálního soundtracku akčního filmu Rychlé a zběsilé 5, prosím vás, jo, je to v 5, kdybyste si to chtěli připomenout, 5 je z roku 2011, teď už je venku tuším nějaký 375. díl, každopádně, co je na tom zajímavý, ten song se jmenuje Danza Kuduro, a to Kuduro, to je prosím vás výraz, který pochází z Angoly a v doslovném překladu to znamená tvrdý zadek a odkazuje to teda na specifický styl energického tance, jo, tak můžete zkusit napodobit. Lucenzo, Adon, Omar, Danza.

Ace of Base, Lucky Love na Hit Radio, přeju krásné odpoledne. Máme čtvrt na pět, doufám, že teďkon, pokud máte volno a jste někde doma, takže tak jako jenom posedáváte, pohodička, možná přemýšlíte nad tím, co dneska vlastně k večeři. Jo, v klidu, nikam nespěchejte, fakt, jestli můžete, tak si to prostě jenom užijte. Případně, pokud se radši hýbete, můžete, k tomu vám taky něco pustím teda. Dáme si Italo Disco v rámci naší summer party Colors, už za chvíli k tomu Eva Farna nebo Ed Sheeran.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ed Sheeran právě teď v éteru Hit Radio. Krásné nedělní odpoledne, máme půl páté, summer party, jo, všechno je krásný, sluncem zalitý, aspoň doufám teda samozřejmě. A stejně je to v létě takový kouzelný, pojďme si to říct, světlušky v noci, že jo, nebo takhle v podvečer, jo, hvězdná obloha nad námi, chvilku je vám metru, chvilku zima, jo, to je krásný, prostě úplně kouzelný, o tom je i další song. Jmenuje se The Summer is Magic. Je z roku 94 a je to v podstatě absolutní klasika devadesátek. Zpívají jí Playa Hity, tak možná už tušíte. The summer is magic. Asi jo, co? Magic.

0: Rema a Selena Gomez v éteru Hit Radio. Krásné odpoledne všem, za chvíli 4:45. Summer party v plném proudu rozhodně nezastavujem, jo, ani na chvilku. A za chvilku si dáme, to je jak na svatbě, něco mladého i něco starého. Čeká nás totiž třeba Olivia Rodrigo. Nebo Mojo s touhle svojí klasikou, tak nikam nechoďte. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: V noci nás čeká jasno až polojasno. Místy se ojediněle mohou vyskytnout přehánky, nejnižší teploty 19 až 14 stupňů. No a zítra už opět stropy, jasno až polojasno, odpoledne může se místy tvořit oblačnost. Ojediněle se taky vyskytnou přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 31 až 36 a na jihu Moravy až 39 stupňů.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
1: Je to tak, ještě jedna hodina těch nejlepších letních hitů za posledních 30 let. Jste na to ready? Já doufám, že jo. Čekají nás třeba Bill Medley a Jennifer Warnes, taky Calvin Harris a teď Venga Boys.

Calvin Harris prostě vždycky ví, jak na to. Posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne, pár minut po 17. hodině, summer party samozřejmě stále v plném proudu. Jo, ještě nezastavujem, ještě není čas skončit. Teď nás čeká legendární song z legendárního filmu. Možná už víte, ne, dobře, tak kdybych řekla Balance. Hop, a mám ho. Ne? Co? No je to Hříšňák samozřejmě, jo, ta scéna, jak v lese trénujou nad tou řekou. No nic, každopádně já to nebudu zbytečně protahovat, protože vy už víte, co přijde. Ano, naprosto zásadní song celého filmu, Bill Medley, Jennifer Warnes a I've Had the Time of My Life. Právě teď.

0: Skvělá Kelly Clarkson dohrává v éteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne vám všem. Summer party v plném proudu, ano, ještě nám pár těch a naprosto dokonalých letních songů zbývá. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Já doufám, že jste si to přes celý ten víkend fakt užili. No a za chvilku vyrazíme společně na pláž. Co myslíte? Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Já to úplně vidím, jak máme drinky v ruce, kolem krku takový ty kytičky, jo. Hele, skvělý. Luna, vamos a la playa, už za chvíli. Hit Radio.
1: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

stromů po čase zhaslo. No to jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti. Dobrý je, že dá se snít i

Dámy a pánové, tuhle písničku jsem složil proto, aby jsme roztancovali celý Eden. Jdete do toho s náma? Připravte se! Raz!

No jo, už jenom 5 dní, než opět přepíše historii. Marek Ztracený právě teď na Hit Rádiu. Na nás v rámci naší summer party čeká další vyletněný song, ale v podstatě opravdu v rámci 90. to byla jedna z nejznámějších takových letních hymen, jo, prostě každý to znal. Ona se prosadila celosvětově velmi snadno, ovládla hitparády v Rakousku, Švédsku, Švýcarsku, Maďarsku, no ale taky u nás, tady v Česku, a byla tady v té době absolutním číslem jedna. Všichni znáte, ano, a proč jim

Perry právě teď na Hit Radio. Přeju krásné odpoledne. Pomalu, ale jistě se blíží 18. hodina. I se neloučím úplně, v 18 hodin si ještě dáme samozřejmě zprávy, ale jinak se mějte moc hezky, jo, doufám, že jste si summer party na Hit Radio opět užili, jako takhle, tolik letních songů se vsadím, že jste pohromadě dlouho neslyšeli. Nebojte, zas nějakou uděláme. Platí? Super. Zítra se spolu slyšíme večer v 18 hodin, mějte se moc hezky, dávejte na sebe pozor, ahoj.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek ponechá základní úrokovou sazbu beze změny na 3,75%. Zhodují se na tom analytici. Centrální banka naposledy zvýšila úroky o 0,25% v červnu. Bylo to první zvýšení sazeb po 4 letech. Padělaného zboží je stále hodně. Česká obchodní inspekce při kontrolách ve druhém čtvrtletí zajistila více než 14 000 kusů padělků. Pokračuje mluvčí inspektorů František Kotrba.
2: V souvislosti s kontrolami padělků jsme provedli celkem 204 kontrol a porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví jsme zjistili ve 111 kontrolách. To je více než 54%. To znamená, každá druhá kontrola padělků byla se zjištěním.
1: Z hlediska sortimentu docházelo k porušení nejčastěji u textilních výrobků, u obuvy a kožené galantérie. Česká tenistka Darja Vidmanová se dnes může stát vítězkou turnaje WTA Tour, což by se jí podařilo poprvé. O životní úspěch bude ve 23 letech usilovat v Memphisu. Jejíž finálovou soupeřkou je teprve 16-letá Ruska Kristýna Ljutovová. Utkání je na programu od 19.30 našeho času. No a pojďme se podívat ještě na zítřejší počasí. Má být jasno až polojasno, odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 27.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu. Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky, děl z toho nervy, tak začal brát léky.

Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Rádio Vysočina. Oh, you live.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz